Mám sentiment do takého verša, písajem ho v Švecii. Dávno, v Švíti, ešte v rokach dávnych, tam nebolo rodina, ani znajemých, ani tak sa to, jak našo, jak našo. Motto jem dal Ševčenka i znovu mení neprivezla ničoho pošta z Ukrajiny. Teraz Ševčenko. Zas šivo slnce, na syni vody sundu, ešte jeden nadějný den gutnul pekučku hirkotu. Jak bílý moria ptách krevami zatrepotal i hmer. A koli nička zhustne, vtichne, zitchneš i dumku vertajúču dihaňov budeš darmo, što tvý vymriany švit. Veliká kazarma.

Boliňa holovka, taj medži plečima, treba mi doktora s čornýma očima. Nechoču takoho, že bez nám líčiti, len choču takoho,

Pozdravljam všetkých slucháčov Rádia Lev FM. Pripomínam sobie, jak to iniciatíva vyšla ne od mňa, lebo od Gambára vlastnilo. I ja im chcel, že tam zame poistí svoje imena i na Zvicka. Ale to je povíte, jak by kurz činalo. No to je poniž vypadat povíste, že Jaroslav Cechanovský.